Vím, já to vím, proč bych to zakrýval. Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme s polem i lesem, ale ten popel je teď v polích roznesen. Tak leď, holka.